a potěší. Na nic víc si ani nehraje. A kdo to pochopí, ten to vyhraje. Jen stačí chvíli zastavit se a všem zlobám postavit se. Tak mi brnkni a to hned. Ať se třeba doktor jen holej květ. Je to ten DJ, co má styl, narodil se, aby pomoci.

budovat, když mi dáš i víc. Telefon můj snad každý už zná a pozle se jen ten, co se vyzná, tak rychle našav ten svůj drah. Ale bacha, tady nesmíš mi lhát. Halo, haly, trochu soli? Kdo tam, co tam, pro pan či butan?

0: tě zhrnuli. Nechtějte, abych začal zase od nuly. Kdo mi sem volá a nemá splín, ať do sebe radši naklopí zo pár vín. Já tu přece nejsem jen tak pro legraci. Miluju vzruch, chci akci a vibraci. Tak ať další řekne, o co mu jde. Jestli v nějakým průseru, nebo má pré.
1: Ahoj, já jsem Líza.
0: Nádhera, já jsem Michal.

a k dalším hláškám se uchylím. Stále posloucháte vaši oblíbenou frekvenci. Nebojte, ještě jsem neskončil, mám stále potenci. Tak co k tomu ještě snad dodat? Brňte se mi a dejte se podat. Kam nás to asi zavede dál? Vítus

0: nějaký pomatený člověk, že prej už jsem za Zenitem nebo co, abych už radši skončil. Člověče, tak co mám dělat?
1: Kašli na něj, jeď dál a na nikoho se už neuhlížej.
0: Tak jo, tak fajn, všechny vás zdraví DJ Abel i Kain. Nezapomeňte se zase někdo.

Tell them music radio. One, two, get down.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Dobrý den, je tu novinka od Black Kalos, to by vám šlo. Black Kalos, Raha Nusle. Sledujte nás na YouTube.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

vy si s náma můžete taky zakřičet, tohle jsou Public Enemy a vy posloucháte Color Music Radio, pořad Free Color. Ano, přátelé, i dnes, tedy v tuhle chvíli, konkrétně v 13 minut po 8 hodině ve středu 9. září, kdy má svátek Daniel, nebo spíš Danielové, tak si povíme informaci, která je tady pravidelně, a to, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno, polojasno s dešťovými přeháňkama, někde také déšť. Ano, přátelé, déšť by mohl být podle informací hlavně ve středních Čechách, podle toho, co já koukám. No a teploty, pojďme si říct, že ranní by se měly pohybovat ještě relativně vysoko, tedy 16 až dokonce tedy 21 stupňů. V odpoledních maximech dnes ještě také stále teplej, a to 18, ale také až 27 stupňů. Takovýhle rozdíly budou mezi západem a východem, ano, přátelé. No a k večeru potom teploty 13 až 16 stupňů nad nulou. Nebo spíš to byly noční teploty. Ono se to tady trošku splývá a bude se to dost měnit. Ty nejvyšší teploty dnes budou vlastně k večeru, a to konkrétně v Brně. Tam by mohlo být dnes pod večer až 28 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká ve Frikoloře? Odstartovali jsme dvěma legendárníma partičkama, Gangstar a Public Enemy, ano, Chuck D, Flava Flay, a tenkrát ještě taky podle toho, jak jste slyšeli, Terminator X, a pokračovat budeme třeba Lords of the Underground. První set bude věnovaný rapu a hiphopu, oldschoolovým peckám. Druhá část naopak bude plná novinek, a to v rámci dnešního středečního setu, kterýmu my pracovně říkáme Frikotéka, tedy diskotéka podle Frikyho. Známý popěvky a riffy v těch předělávkách aktuálních, které vyšly v posledních 7 dnech. Před 9. a 10. rubrika Frikolora Infos. Ano, přátelé, informace, které nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět i dnes 9. září. Já se tomu budu všemu věnovat, vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno, příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Frikolora.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color, a dneska opět tedy jedna partička vedle druhý. Teď jsou to House of Pain, byli tady také Arrested Development nebo Tribe Called Quest, chybí nám tady třeba Anix. To ale rychle napravíme. Časomíra ukazuje 45 minut po 8 hodině, to znamená, že máme ještě 10 minut vysílacího času, než na řadu přijdou Free Color Infos.

0: Tam se má mikrofonem DJ Freaky, časomíra ukazuje 54 minut po 8 hodině, dneska je středa 9. září, svátek nám slaví Danieli a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují různorodý počasí, potkat totiž můžeme jasno, polojasno, ale také zataženo či polojasno s dešťovými přeháňkami či dokonce samotný déšť. Ten déšť by tedy podle předpovědi měl být převážně ve středních Čechách, uvidíme, jak to dopadne. Co se týče teplot, ty raní by se měly v tuhle chvíli pohybovat mezi 16 až dokonce 21 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat ochlazení, ano přátelé, teploty totiž například na západě Čech klesnou až k 16 stupňům v odpoledne. Naopak v Brně by mělo být tedy kolem 25 a nejtepleji bude k večeru, ano přátelé, sice tedy na Karlovarsku 14, ale třeba právě v Brně 28 stupňů. No a přes noc potom teploty 9 až 15 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás tedy čeká právě teď, to je Frikolora Infos, tedy informace, které ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. No a první zní následovně, přátelé, já to tady mám tedy někde otevřený. Nic vám nedělá radost a dny splývají, může to hned teď začít, tedy můžeme to začít hned teď měnit. Ano, máte fungující vztah, úžasné děti, práci, kterou jste si dlouho přáli, všechno se vlastně daří, jenže k milovaným lidem nic moc necítíte, nic si nedokážete užít, před chvílí bylo pondělí ráno a teď je nedělní noc. Připadá vám, že už se z ničeho nedokážete radovat, řešení může být překvapivě snadné, kolikrát se vám to stalo, že jste po večeři nevěděli, jak chutnala, šli jste si odpočinout na masáž, ale místo relaxace jste rozebírali hádku s partnerem, nebyli jste v přítomnosti, ano, radost se vytrácí ze tří důvodů. Za prvé, neustále předpovídáte budoucnost. Hlavním úkolem mozku je snažit se předpovědět, co bude dál, aby dokázal včas vyhodnotit potenciální hrozby a postarat se o vaši bezpečnost. Za druhé, ztrácíte schopnost vychutnat si život. Druhým důvodem, proč mnoho lidí promeškává svůj život, je fakt, že jejich nervový systém kvůli chronickému stresu neustále jede na plný plyn. A za třetí, jste hyperaktivní a sebekritičtí. Jakmile máte hlavu plnou minulosti nebo budoucnosti, včetně katastrofických scénářů, které se většinou nenaplní, mozek se podle Hendersona dostává do stavu hyperaktivity. V hlavě se neustále točí myšlenky, což navíc často vede i k přehnané sebekritice. Začněte se přepínat do přítomnosti. Znovu si užívejte každodenní radosti. Ono se to dobře řekne, ale podle mě daleko hůř udělá. Několikrát denně zakoulejte očima, radí lékaři. Syndrom suchého oka býval prý raritou. Pavel Stodulka je nejvyhledávanější oční lékař v Česku. Rozhovoru dal stovky pro magazín, teď poprvé vyprávěl spolu s manželkou, též lékařkou. Nejen o práci, ale i o soukromí. No a tady tedy píší, že lidsky bylo bezesporu nejsilnější, když jsme dokázali vrátit zrak umělou rohovkou lidem, kteří dlouhé roky neviděli. První byla pacientka ze Vsetína, která začala znovu vidět po 16 letech. No a tady nejenže nic, tedy nepřečtu bez brýlí, tady píšou, tak trápí vás klasický syndrom suchého oka, ten je novou civilizační chorobou. Skvělé výsledky u této diagnozy máme s akupunkturou očnice, no a nebo právě koulení očima. No a poslední informace, kterou tady mám, když budete náhodou, půjdete, někdo bude koulet očima, tak se nedivte. Stačí posunout jídlo o hodinu. Nová studie ukazuje na nenápadný zvyk spojený s rizikem infarktu. O víkendu si přispíte, snídani posunete a večeře se protáhne do pozdějšího večera. Zdánlivě nevinná změna režimu, ale může mít větší význam, než se dosud předpokládalo. Nová studie, která celkově sledovala víc než 100 lidí, ukazuje, že u mužů souvisí každý další hodinový posun v čase jídla s citelně vyšším rizikem srdečních onemocnění. Nejde jen o to, co člověk jí, ale možná i to, jak pravidelně jí. Tedy francouzští vědci se zaměřili na jev, kterému říkají eating jetlag, volně přeloženo stravovací jetlag. To byl opravdu Překlad. Pojem označuje rozdíl mezi časy, kdy člověk jí během pracovních dnů a kdy o víkendu nebo ve dnech volna. Ve všední dny se režim často podřizuje práci, o víkendu se naopak snídaně, oběd i večeře posouvají blíž tomu, co odpovídá přirozenému rytmu člověka. No a výsledkem ale může být pravidelné rozhození biologických hodin a právě to se podle nové studie může týkat i zdraví srdce. To je nepříjemná zpráva pro mě, přátelé, nepříjemná zpráva. Já to mám rozhozený jako dlouhou dobu a hodně ty víkendy. Pojďme si říct, že v týdnu rádio, víkendu tedy večerní party, tak já si to pak dočtu radši sám. No a teď informace o parťácích. Parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Se technologiem a tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový a světelný techniky. No a samozřejmě novým parťákem je firma Maskot. Maskot, který ví, jak to správně zabalit a odfiltrovat. Nesprávně, nejsprávněji, to je firma Maskot. My jedeme přesně na čas, jak švýcarský hodinky. Časomíra totiž ukázala 9 hodin a to znamená jediný. Dáme si rychleji reklamní blok a za chvíli opět muzika. Muzika, která dneska přijde na řadu, bude opět aktuálně nová. Nová z posledního týdne, vydaná v posledních 7 dnech a bude to frikotéka, tedy diskotéka podle Frikyho. Známý popivky, známý tedy riffy, ale i třeba úplně nový věci. Ale v těch nových kabátech, jak to tedy už ve středu tady u nás pravidelně chodí. Už za chvíli tady na Koloru já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz
2: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. 2 Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouč.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 9 hodin.
5: Hudba všech barev.
6: Color Music Radio.

Další novinka dnešního rána, Mother Hackers, This is Massive. No a nás čeká taky You Got To a Disco Girls, The Soul Gang.

still haven't found. A ještě jedna věc od Black and Crown, za chvíli Max Magnani a jeho Frequency. Posloucháte Frikotéku, diskotéku podle Frikyho.

náš Color Music Radio, pořad Frikolora, a samozřejmě stejně jako obvykle i dnes musí přijít informace o parťácích tohohle pořadu, je středa a já tady mám pár slov ze světa herního studia Madfinger Games, partnerů Frikolory, který dělají hry, co baví celý svět. Jedna z věcí, kterou se vývojáři hry Grand Zone Warfare pravidelně zabývají, je systém vylepšování herní postavy nebo levelování. Hráče to velmi zajímá, protože nehrají jen kvůli dobrodružství, které jim hra nabízí, jde také o to, aby hráč měl pocit, že je za svou práci ve hře dobře odměňován a že jeho postava roste. Způsob, jaký je tento systém nastaven, vyvolává v komunitě silné debaty a vývojáři vše pozorně sledují. Poslední průzkum ukázal, že si komunita velmi cení systému odměňování a odemykání vyšších úrovní obchodníka, a pro které plní úkoly. Po určitém počtu splněných úkolů se hráčům odemyká vyšší úroveň obchodníka a tím je přístup k pokročilým zbraním, silnější munici, špičkovému brnění a lékařskému vybavení. To kompletně mění pravidla hry a hráči tento posun v síle tedy milují, ano. A na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v Madfinger Games týmu, navštivte web madfingergames.com/career se seznamem volných pozic a dejte o sobě vědět. Využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry.

0: Muzik Rádio, pořad Frikolora, časomíra ukazuje 54 minut po 9. hodině, dneska je středa 9. září, Daniela nám dnes slaví jmeniny a stejně jako vždycky i dnes tedy máme informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí, potkat totiž můžeme jasno, polojasno, polojasno s dešťovýma přehánkama a déšť hlavně tedy podle těch informací ve středních Čechách. Pojďme se podívat na teploty, ty totiž budou tedy mít dost markantní rozdíly. Po ránu to ještě bude relativně obdobný, i když tedy teploty by se měly pohybovat mezi 15 až 19 stupni. V odpoledních maximech to nebudou maxima, protože teploty klesnou, tedy aspoň na některých místech, a to hlavně na západě Čech, k 16 až, přátelé, v Brně, tedy 25 stupňům. A oteplí se ještě k večeru, a to v Brně. Naopak v Karlových Varech se tedy ochladí, to by měly být teploty kolem 14 až 28 stupňů. No a přes noc potom už teploty kolem 9 a 15 stupňů. To jsou informace o počasí, že tedy dnes nejtepleji by mělo být k večeru, a to v Brně. To jsou informace o počasí, teď se pojďme podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. Jako první je tady, nic vám nedělá radost a dny splývají. Můžete to hned teď začít měnit. Ano, přátelé, máte fungující vztah, úžasné děti, práci, kterou jste si dlouho přáli, všechno se vlastně daří, jenže k milovaným lidem nic moc necítíte, nic si nedokážete užít, před chvílí bylo pondělí ráno a teď je nedělní noc. Připadá vám, že už se z ničeho nedokážete radovat? Řešení může být překvapivě snadné. Tedy k tomu, aby se vám do života vrátila radost, nepotřebujete dát výpověď. Odstěhovat se na samotu u lesa, ani odjet na měsíc meditovat do Indie. Naučit se žít v přítomnosti může kdekoliv, třeba právě teď, a radovat se tedy tedy přichází z radostí, který se vytrácí ze tří důvodů. Neustále předpovídáte budoucnost. Hlavním úkolem mozku je snažit se předpovědět, co bude dál, aby dokázal včas vyhodnotit potenciální hrozby a postarat se o vaši bezpečnost. To vysvětluje Henderson. No a za druhé ztrácíte schopnost vychutnávat si život. Druhým důvodem, proč mnoho lidí promeškává svůj život, je fakt, že jejich nervový systém kvůli chronickému stresu neustále jede na plné obrátky. A za třetí, jste hyperaktivní a sebekritičtí. Jakmile máte hlavu plnou minulosti nebo budoucnosti, včetně katastrofických scénářů, které se většinou nenaplní, mozek se podle Hendersona dostává do stavu hyperaktivity. V hlavě se neustále točí myšlenky, což navíc často vede i k přehnané sebekritice. No a my jdeme dál, další informaci, několikrát denně zakoulejte očima. Ano, přátelé, radí to lékaři. Syndrom suchého oka býval raritou, ano, a tady jde o rozhovor. Tady píšou právě, nejenže tedy nic nepřečtu bez brýlí, zároveň mám pocit neustálého řezání a vpálení v oku, píše tady tedy ten, který se dotazuje. No a odpovídají, Pavel Stodulka píše, trápí vás klasický syndrom suchého oka. Ten je novou civilizační chorobou a jeho žena. Skvělé výsledky u této diagnozy máme také s akupunkturou očnice. Lidsky bylo bezesporu nejsilnější, když jsme dokázali vrátit zrak umělou rohovkou lidem, kteří dlouhé roky neviděli. První byla pacientka ze Vsetína, která začala znovu vidět po 16 letech, a tady samozřejmě gratulujeme lékařům. Děkujeme za tyhle ty postupy a samozřejmě pomoc všem pacientům. A kdybyste náhodou někoho viděli kroutit a koulet očima, vězte, že se snaží tedy nemít, jak píšou, novou civilizační tedy chorobu, a to syndrom suchého ucha, teda oka. Syndrom suchého ucha mám možná já. Přátelé, poslední věc, kterou tady pro vás mám, to je tedy záležitost, která se stačí posunout jídlo o hodinu. No a to má studie ukazuje na nenápadný zvyk spojený právě s rizikem infarktu. Ano, přátelé, o víkendu si přispíte, snídani posunete a večeře se protáhne do pozdějšího večera. Zdánlivě nevinná změna režimu, ale může mít větší význam, než se dosud předpokládalo. Nová studie, která celkově sledovala více než 100 000 lidí, ukazuje, že u mužů souvisí každý další hodinový posun v čase z jídla a s citelně vyšším rizikem srdečního onemocnění. Nejde jen o to, co člověk jí, ale možná i o to, jak pravidelně jí. Francouzští vědci se zaměřili na jev, kterému říkají eating jetlag. A teď volně přeloženo, stravovací jetlag. Ano, přátelé, pojem označuje rozdíl mezi časy, kdy člověk jí během pracovních dnů a kdy o víkendu nebo ve dnech volna. Ve všední dny se režim často podřizuje práci, o víkendu se naopak snídaně i oběd, tedy i večeře posouvají blíže k tomu, co odpovídá přirozenému rytmu člověka. Výsledkem ale může být pravidelné rozhození biologických hodin a právě to podle nové studie může mít také i tedy vliv na zdraví, a to na zdraví srdce. Účastníky rozdělili podle toho, zda o víkendu jedli přibližně ve stejný čas, jídlo posouvali na později nebo naopak jedli dříve. No a výsledky se objevily zejména u mužů. Každá další hodina rozdílu mezi víkendovým a všednodenním režimem souvisela v průměru o 14% vyšším rizikem kardiovaskulárního onemocnění, o 21% vyšším rizikem koronárního onemocnění srdce a vyšší riziko přitom nebylo omezené jen na lidi, kteří o víkendu jedli později. Objevilo se také při posunu jídel na dřívější dobu. To je pro mě nepříjemná situace. Nepříjemná situace. Já teda musím říct, že to mám hodně rozhozený. Pojďme si říct, ale že jsem nad tím přemýšlel, já teda moc často nepřemýšlím, ale přemýšlel jsem, a snídaně v hotelech jsou většinou do 10. A já to dělám tak, že o víkendu si prostě přivstanu a jdu na tu snídaně jako dřív. Což by možná dávalo smysl, že to nebude tak vzdálený od toho, jako když stávám do rádia. No nevím, budu to muset tedy kontrolovat tak, abych si zjistil, jaký rozdíly tedy v tom stravování mám. No a teď už informace, které se týkají parťáků. Bez nich by to nešlo. Parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a novým parťákem není nikdo jiný než firma Maskot. Ty, co ví, jak to správně zabalit a odfiltrovat. Ano, přátelé, to je firma Maskot. Minuta po desátý a já jdu volat Martinu Svátkovi, ten totiž trpí syndromem suchýho oka taky, jestli se nepletu, ale na to se zeptáme, ale nevím, jak on to má s kroucením očima, jestli tedy by mu to k něčemu pomohlo. Co se týče tedy očí, tak tam to je trošku problematický, ale co se týče uší, tak tam je na tom vodost líp než já. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Uši máš lepší, oši horší, viď?
1: Já tohle to nemusím dělat, tohle to kroucení, koulení očí.
0: Nemusíš koulet očima, jo?
1: Ne, já suchý oči nemám.
0: To je možná tím, že nečumíš furt do mobilu.
1: To je tím, a že furt koukám do země, víš?
0: Furt čumíš do země a máš černý brejle.
1: No, to taky teďka.
0: No, tak teď já jsem si vymyslel syndrom suchých uší třeba, jako, viď?
1: No, tak to je jako asi, když už pak někdo uslyší, a to se tím moc netýká, ne?
0: No, to já musím říct, že tam samozřejmě se to projevilo, jelikož chodím na kontroly, tak já mám jako relativně jako snížený některé frekvence.
1: No, rytmus máš skvělej, teda.
0: To jsme si zase tady popláceli po zádech, kamaráde můj. Prosím tě, řekni mi, co... pojď mi říct, prosím tě, co jsi připravil dneska, protože Holiday Pops a tam jsme se měli dozvědět, co bude první pecka.
1: Ale to určitě budeš znát, Samba de Janeiro, to znáš, ne?
0: To je jasný, že to znám. Samba de Janeiro!
1: No, to je takový klubový mix, mi se to líbí víc než ten Horikoš a já myslím, že se to hodí dneska.
0: Takže jsi v podstatě jakoby navázal na to, co se dělo tady ve Frikoloře.
1: Jo, to já vlastně dělám často, no, aniž bych chtěl.
0: Hele, a dělá ti něco radost, nebo ti dny splývají?
1: Hele, já jsem nad tím přemýšlel, jestli se mě na to zeptáš, já tohle mám třeba s knížkama, jo, já když jako dočtu, nebo teda, jakože doposlouchám nějakou tu knížku, tak mám vždycky pak strašný problém najít něco dalšího, co by mě bavilo, jo, ale vždycky si říkám, ne, to mě nebaví, to nechci, jo, a je to taková nuda trochu, no, než zase najdu něco, co mě baví a co můžu teda číst, nebo teda poslouchat.
0: OK, no tak doufám, že budeš mít v úvozovkách šťastnou ruku ve výběru a že tedy se ti bude furt jenom objevovat něco, co tě bude bavit. No to takhle je, ale pro všechny, ať se to týká seriálů, filmů a dalších věcí, když máš něco rád a ono to skončí. Kru těch seriálů je to takový složitý, tak já to teda moc nemám, protože moc na seriály nekoukám, ale pak si člověk říká, tak co budu teďko já dělat?
1: No přesně.
0: ale neházej flintu do žita, my tady máme tři rady. Neustále nepředpovídej budoucnost, ano. Nestrácej schopnost vychutnávat si život, ano. A v neposlední řadě nebuď hyperaktivní a sebekritický.
1: Tak to ne, to já nedělám tyhle ty tři body, to zase...
0: Tak to je v pohodě. Tak jo, to je Martin Svátek, jeho Holiday Edition. Vy víte, čím odstartuje pořad mezi 10. a 12. My jsme opět dali klasickou předávačku, která byla plná informací, které taky asi nepotřebujete vědět, ale my to takhle máme. Díky za pozornost, mějte krásný den, naslyšenou zítra po 8. hodině.

0: každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
1: Mixdown sind tu muzikálische Spezialitäten, ja?
2: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
3: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonu.

Docela fajn záležitost, rád ji občas zahraju. Moc vás zdravím, Samba de Janeiro, Bellini, tenhle ten klubový mix. To bývá často v Holiday Pops, tyhle klubový mixy, nebo prodloužený verze. Tak většinou ty hity tak známe, tak si myslím, že

první trefa, na kterou jsem od nich narazil, tak Son of a Gun. Pak přišli další, třeba There's Nothing I Won't Do, nebo You Belong to Me. Tyhle věci tady občas, čas od času tady zahraju.

osmdesátky, mají to rozdělený, že jo, osmdesátky, devadesátky. Tak v Americe, v Anglii to byl velký hit. The Key, The Secret. Posloucháte Holiday Pops.

Mrtvec měla úspěchy hlavně teda v Anglii, v Americe. Tady ta verze tedy od KWS. Původně Casey and the Sunshine Band, jinak

věc mýval kdysi na kazetě. Vlastně do dneška nevím, jak se tenhle ten projekt čte, 49A Airs, tedy asi. Ale jejich věci mě baví. Don't You Love Me, nebo tak nějak se jmenuje ta velká věc, kterou jsem taky pouštěl, tohle je další ukázka.

Radimanovi hraju do noty. To je paráda, zdravím. Teď ovšem tady přijde takový zvolnění, já tady rád hraju Kim Appleby.

Já jsem si říkal, že bychom zahrál třetí single z tohle alba, druhý se jmenoval GLAGD. Good Love and Devotion, tak se to nějak jmenovalo. Taky občas zazní v Holiday. Všem tenhle single, který vám teď nabídnu, ten jsem v Holiday určitě nehrál.

na tohle zpěvačka Maya. Ona kdysi působila ve uskupení Legacy of Sound. To je její solová věc, která uměla úspěchy v Evropě. All About the Money. Já jsem si vzpomněl na tuhle ukázku. Taky bych řekl, že je docela slušná.

zvlášť nevadila. Nejsem se úplně jistý, tohle je úplně debutová deska, možná jo. Každopádně tohle je věc Torn, jinak Natalie Imbruglia. No, už jsem do toho trošku spadnul, tak teď mě napadají takovýhle věci. Jestli pak si vybavíte. Nevím, jestli jsem někdy hrál v Holiday Blair. No, a ty tady jsou rozhodnutí.

taká Blair, tahle ukázka, která se jmenuje Country House, to je z jejich alba z roku 95, The Great Escape. No tak jasně, že teď je trošku čitelný, já jsem samozřejmě sledoval ten tlak, ten boj Blair a Oasis. Vybrali svoje alba, Oasis samozřejmě vydali v 95. What's the Story, Morning Glory. No tak jsem si říkal, pojďme si zahrát Oasis, kde se tato věc mě bavila vedle Wonderwall třeba, nebo ještě dalších věcí. Tohle je samozřejmě jasná věc. Abych do toho nekecal tady, tak jenom za chvilku už

0: Music Radio.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu dublingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
2: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
1: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
3: Bohemia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
4: Bohemia.
3: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohemia.
4: Bohemia, partner pořadu Jam Music Reggae Station a Polední menu.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Right by Chuck Diesel.
0: Posloke Radio. Kazdi Utari. Asterstek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otspiji. Do Shesti. Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Ano, tenhle ten skvělý pořad Hits Panorama můžete poslouchat na Color Music Radio vždy v sobotu v pravý poledne a v neděli ve 14 hodin. Club Classics, Soul, R&B, Funk a je toho ještě daleko víc. Tak poslouchejte. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
4: Poslouchat

Unbelievable, no, tak to je jasná věc a velký úspěch tady pro EMF. To je na úvod, první ne, ale druhý vysílací hodiny, trošku jsem zaváhal. Já jsem totiž na poslední chvíli změnil něco, co jsem tady měl nastavený, protože jsem si říkal, že bychom si mohli zahrát EMF ještě jednou, už takhle z fleku hned na začátku druhý vysílací hodiny, takhle jednu takový double sure shot. Samozřejmě to je známá věc, Unbelievable, to je, do dneška se to hraje, ale z tohle jich alba vyšly ještě další věci, jako třeba Children, nebo Lies, myslím, že se to jmenovalo, a nebo třeba tato ukázka. Taky to mělo docela úspěch. I Believe. To se trošku jinak.

je docela výjimečně si pamatuju, že minulý týden jsem vám hrál East 17 ovšem. Tohle je jejich další éra, tedy jenom E17. Tohle to je jejich velký úspěch, ještě tedy za dob East 17 s tím. Outside is raining, but inside is wet. No a teď jedna taková ukázka. Jsem si vzpomněl, určitě budete znát Origoš, tedy edit single rádiovej. No ale co říkáte tady na ten Maxáč, veliký úspěch tady pro tohleto uskupení. No rozhodně velká první.

úspěch tady s tou věcí, veliký i v Americe. A tenhle maxáč rozhodně stojí za to, ten prodloužený mix. Já jsem si vzpomněl ještě na jednu holku,

je teď trošku takový poprokovější sound, ale on to nebývá úplně tak často v Holiday. Teď je najednou ta chuť přišla, spíš ta inspirace. Richard Marx, samozřejmě Take This Heart.

jedna taková těžká vykopávka teď. Určitě si vzpomínáte na tenhle velký hit v Evropě. Ani nevím, jak mě to dneska napadlo, tohle ukázka. Paul Young.

nějaká velká střela do černýho, to je jasný. To byl velký úspěch pro Shaggyho, když on měl už dřív úspěchy. Oh Carolina třeba. Ale já jsem si vzpomněl, jak jsem hrál toho Paula Younga. A mně to tady něco hraje, sakra, a co to bylo, no dobře. A tak uvidíme, to mě zblblo, ale dobrý. Já tady mám ukázku, kterou jsem si vzpomněl, když jsem hrál právě Paula Younga a Zuckera, tak jsem si vzpomněl na jednoho Itala, který kdysi, jakoby vlastně ho hodně inspiroval Craig David, nahrál takovou věc, já nevím, tak jestli je to rok 2001 nebo tak 2002. No tak italština moc nezní v Holiday Pops ani v Holiday Edition, ale tahle věc mě bavila. Tiziano Ferro měl tady ten velký úspěch po Evropě, pak nahrál dokonce i anglickou verzi, ale já jsem si říkal, že tahle ta italská

Rihanna, Palpa. Rochefort. Get ready. Bylo to na začátku těch 90. let, to smažili na Evropě. No to když ještě, to ještě člověk mohl říct Evropa 2 a nemusel se stydět, dneska už je to asi jinak. No dobře, já se do toho nechci pouštět.

A v té době jsem z téhle věci byl unešenej. I z dalších věcí Someone vyšlo pak ta Save Me, myslím, že byl třetí single. No a pak Johnny Have You Seen Her se to myslím jmenoval, to už bylo z dalšího alba. No a pak jak mě upozornil, samozřejmě Radovan, tak I'll Be There For You. To je jasný, to je úplně nejznámější z Přátel. A tady už je závěr. Taková jedna motýlka.

styly těch starop, co jsem dneska hrál, abych vás, aby vás to potěšilo. No tak třeba jo, tak každopádně zítra Holiday Edition a v rámci toho čtvrtečního vysílání Holiday Slow Jams, to už zítra.

0: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hip-hopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. 2 Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
1: Sex Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

0: Buy Now. Podporuje Repre Four Seasons.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouch.
5: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
1: Bylo 12 hodin.
7: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.

0: Tennessee.
1: Srdeční pozdraví všem, kdo poslouchají Color Music Radio krátce popolední. Martina Svátka střídá, Lukáš Kolíbal, je tady polední meny, který začali mi oblíbený Tribe Called Quest a hned navazují neméně oblíbení Arrested Development. Z jejich prvního debutového alba, který získalo 2 Grammy, nejenom za hiphopový album roku, ale taky za objev roku. Roku 1992, takže už dávno, dávno. Nicméně muzika, která je z mýho pohledu stále velmi aktuální a nadčasová. I když jí tehdy začali říkat alternativní hip-hop, z mýho pohledu je to nejvíc real hip-hop out there. Message me music, uplifting me music a mimochodem taky dobrou škatulku, nový album Arrested Development se jmenuje Adult Contemporary Hip Hop, neboli dospělý současný hip hop. Takže tolik na úvod k následujícímu tracku Tennessee, jeden z hitů Arrested Development, který dorazí do Prahy 17. září. A my jsme měli otevřenou soutěž, takže kdo vyhrál, si dovíme za chvilku.

Praze. A myslím, že po dvou nebo třech letech vystoupí znova a kdo je kdy viděl, tak ví, že to je prostě totálně fontána pozitivní energie, tak vřele doporučuji pro vás. A k tomu ještě zároveň, tohle byla ukázka z jejich nejnovějšího alba, který vyšlo v roce 2025, a jmenuje se Adult Contemporary Hip Hop. Celá deska je věnována zesnulému hiphoperovi Tuanovi Mekovi a samotný název alba odkazuje na jeho životní mantru. Adult Contemporary Hip-Hop. Je to zároveň návrat ke kořenům Arrested Development, na rozdíl od té jejich předchozí desky, co vyšla o rok dříve, Bullets in the Chamber, která byla plná hostů, namátkou Chuck D z Public Enemy a mnozí další, tak tato nová deska, ta se soustředí primárně na samotný jádro kapely. To znamená vedle Speeche, který je frontmanem kapely už od začátku, tak se tam objevuje samozřejmě i další lidi z kapely One Love, Tasha, Larey, Farida a další. O produkci se postaral sám Speech společně s britským boombapovým specialistou, který se říká Configa a který už s Arrested Development spolupracuje na čtvrtý desce v pořadí. Na desce najdete 20 skladeb na pomezí hiphopu a soulu a můžu vřele doporučit, určitě z toho něco uslyšíme naživo už právě 17. v Lucerně. Ještě jsem chtěl zmínit, že ta jejich první deska, s který jsme si hráli samozřejmě tu klasiku Tennessee ještě předtím, tak tu jsme nasadili jako album týdne a máte možnost ve středu večer, to znamená dnes od 20 hodin u nás na Koloru slyšet celou tu desku od začátku do konce. Tak kdo ji neznáte náhodou, tak je to naprostá klasika a vřele doporučuju. Co se týká doprovodního programu v Lucerně, otvírací warm-up zahraje DJ Ramel, tady náš kolega, co pro vás servíruje každou středu After Mood, a zároveň tam bude krátká repová show v podání kamaráda z Českých Budějovic, který se jmenuje Jazzy Le Pass. A ten společně s Jacobem Karlem vydali nový album jménem Jádro Bza, neboli Jádro Psa. A je tam taky song, v kterém hostuje Kato z Prago Uniona, jmenuje se Score a to si dáme právě teď. A o After Party, by the way, se postará DJ Poeta. 17. září, Lucerna Bar, nenechte si utíct. Jo, a kdože to vyhrál?

0: se ségrou, poslouchám mámu s tátou a máma s tátou poslouchají Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: A tým, ja. A tým, a

Brně vytvořili desku a projekt jménem A-Team, ale tohleto nenajdete na té jejich společné desce, to je bonus, který najdete na takovém CDčku, který se jmenuje Zvukoloď, který, respektive Zvukoloď Metronom 5.0, to je takový bonusový speciál, který rozdávali na jejich koncertu v Lucerně. To je taková pravidelná záležitost vždycky na začátku listopadu Prago Union v Lucerně a nejinak tomu bude i letos. Já se podívám na to datum. 5. listopadu ve čtvrtek. Tak další koncertní tip pro vás. Předtím to byl Jazzy Lepas s Jacobem Karlem, který budou přeskakovat Arrested Development teď 17. září. A teď nejvyšší čas říct, kdo vyhrál ten volný vstup, je jim Adam Kratochvíl, který správně odpověděl, že první album Arrested Development se jmenovalo 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of, a to nejnovější Adult Contemporary Hip Hop. No a teď... A teď už je tady Lala Hathaway z jejího alba Self Portrait, hned ta úvodní Let Go.

Tak, na vlnách R&B a dnešní polední menu, tohleto je Sienna. Sienna Sonate, Do Your Thing, nový single. A po ní následuje Zra Kolektiv, který chystají k vydání nový album Here Because of Hope. Jsme tady kvůli naději. A venku jsou tři singly, jeden lepší než druhý, tenhle se jmenuje Jubilee Feeling.

Ezra Collective z chystaný nový desky, na kterou se velmi těším, jedna z událostí tohoto podzimu. Ten rytmus byl afrobeatovej a afrobeat není jenom Burna Boy, to je moderní afrobeat, ale ten původní originální afrobeat má mnoho dalších legend, převážně v Nigérii, a tou největší legendou ze všech legend je saxofonista Fela Kuti. A z jeho desky Expensive Shit dáváme

To je tak chytlavý, ne? Že bych vám klidně zahrál těch 11 minut. Už se k tomu blížíme. Fela Kuti. Máme v rodině kamaráda, který jednou si dal celý víkend, poslouchal jenom Fela Kutiho. On nahrál neuvěřitelnou diskografii, ty skladby právě často mají přes 10 minut. A vydržel celý víkend non-stop poslouchat jenom Fela Kutiho. A vůbec se mu nedivím, protože to je tak dobrý, ne? Jsou to asi 2 roky, co jsme tady měli možnost vidět v Praze jednoho z jeho synů, který taky pokračují se saxofonem a jako kapelníci velkých afrobandů. Baví. No nicméně na téma vody, která samozřejmě je jednou z čím dál tím dražších komodit, protože bez ní není života. Zůstáváme v Africe, akorát se přesouváme úplně na jih. Cape Town, tohle je Tyla a velikánský hit.

Somi Zenzil, The Reimagination of Miriam Makeba, song jménem Love Tastes Like Strawberries, láska chutná jako jahody, s hostujícím Gregory Porterem. Miriam Makeba byla samozřejmě velkou legendou jeho africké muziky, tak proto zahrála, nebo jsme dali její song po Tylo. A my se blížíme do finále, teď ještě Cleo Sol a z nový desky Gentlewoman, song jménem Honest Talk, neboli upřímný rozhovor, a v té souvislosti slíbená soutěž s nakladatelstvím Dharma Gaya. Tentokrát je o knihu Cesta poradního kruhu, umění otevřené komunikace. Protože ten začátek nového školního roku nemusí být jenom návratem k povinnostem, ale může být taky příležitostí zkusit spolu líp komunikovat a hlavně se líp navzájem slyšet, navzájem si naslouchat. A právě proto tato knížka je teďka typem nakladatelství Dharma Gaya a je v akci až do 10. září s kódem DG33 na jejich stránkách dharmagaya.cz za velmi speciální cenu. Pro tu podporu toho vzájemného naslouchání a principu toho, jak se můžeme společně domluvit, i když to třeba vypadá, že se domluvit nemůžeme. Poradní kruh vychází z jednoduchého principu. Vytvořit prostor, v kterém má každý možnost skutečně promluvit a zároveň být skutečně vyslechnut. Autoři ukazují, jak se tuto prastarou formu komunikace přenést do dnešního života mezi děti a učitele ve školách, mezi sebou, do rodin, partnerských vztahů i do komunit a pracovních týmů. A možná právě dneska s tím vším, co se děje ve světě, je dobrý začít zase u těch u nás, ne? U nás samých a komunikace s naším okolím. Moc zajímavá knížka. Cesta poradního kruhu. Jeden z vás ji vyhraje, kdo mi napíše, jak se jmenují oba autoři této knihy. Pište na lukas@radiocolor.cz a jinak si ji můžete s kódem DG33, protože Dharma Gaya nedávno oslavila 33. narozeniny. Si ji můžete pořídit i u nich na stránkách. Tak tolik dnešní soutěž. A tady už Cleo Sol.

Clio Sol z jeho nového alba Gentlewoman. A na závěr dnešního poledního menu je pozvánka na koncert první sobotu v říjnu. Pořádám takový velmi speciální koncert party z Belgie, která se říká AO. A jejich zpěvačka má portugalsko-africký kořeny. Zpívá portugalsky a je to chytlavý, je to velmi zajímavý mix muziky a koncert proběhne v Davidský klubovně v Praze. Lístky jsou na Go Outu a tohleto je jejich single jménem Talvez. Pěkně od začátku. Tolik polední meny, poděkování Darmagaya, taky MacPart.cz a vám všem za vaši pozornost a zprávy.

0: Vintage Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hip-hopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. 2 Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke Radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Byly 2 hodiny.
4: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

Michael Jackson a Off the Wall ze stejné desky z roku 79. Startuje další odsků na Kormzik Rádiu s muzikou 70. a také 80. let, kterou vás bude provázet tuhle hodinku jako vždycky Jakub Nevín. Mix pultu a mikrofonu tady na Kormzik Rádiu. Za chvilku Oranžová Sound, taky Earth and Fire. Pozor, neplést z Earth, Wind and Fire. Tohle kapela z Holandska. No a teď Patrick Hernandez. A jo, slavná věc, Born to be Alive. A já vám přeju příjemný a ničím rušený poslech.

holandská kapela Earth and Fire a jejich Weekend. Dohrává fotku, začíná nám další kousek a to je kapela Nick Straker Band Walk in the Park. Taky přelom 70. a 80. let. Potom Blind Date a taky Cyndi Lauper tady v Old School. Doufám, že vás dnešní playlist baví. Ať už posloucháte ve středu premiéře o 14. nebo v pátek o 6. ráno v repríze.

Cyndi Lauper, All Through Night, z její první desky She's So Unusual z roku 1983, dohrává v Holcku na Core Music Radio a já jsem si říkal, že vám tenhle týden pustím o něco víc osmdesátek, i trochu popovější. Tak po Cyndi Lauper je tady Arta Kitt, I Love Men, potom si dáme švédské Secret Service a taky tu bude pan Benatar. Tak i nadále příjemný poslech.

Keith Harrington, Feel So Real, posloucháte Color Music Radio, posloucháte Old School s muzikou 70. a 80. let a jakoby na jiném za mixovatém mikrofonem, taky samozřejmě vybíráme i tu muziku, kterou si tady hrajeme. Mám tu pro vás ještě pár pěkných kousků. Teď vás čeká Tina Turner a Foreign Affair, to je hrozně málo hraná věc od ní. Potom si dáme taky kapelu Rah Band, no a potom ještě nějaké pěkné kousky, tak příjemný poslech.

Jedna z mých hodně oblíbených věcí, Rubber Band Clouds Across the Moon, to byl rok 82. Ten klip k tomu je kouzelný, stejně jako ten text té skladby. Zároveň je to hrozně hezky hudebně udělaná věc. Celkem dneska zapnutá už. No a Old School na Core Music Radio končí. Jakub Melín se loučí od mixpultu mikrofonu. Za týden opět naslyšenou, teď už budou díly pravidelně, už nemáme prázdniny a tak to budu stíhat, nahrávat všechno. Takže v premiéře ve středu od 14, prvíze v pátek od 6. No a naleďte si taky lahutkářství v sobotu od 8. Na závěr MTUM a Juicy Fruit.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
5: V dnešním světě komputerů,
6: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
7: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
6: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
7: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
8: Sponzor pořadu.

Ladíš Color Music Radio a posloucháš Mixdown Offline. Funky, disco, house, hip-hop, soul a další hudební styly v non-stop music mixu, to je hudební týdeník Mixdown. Mixdown najdeš k poslechu i na webu radiocolor.cz v sekci podcast a na facebookových stránkách pořadu. Kvalitní příjem ti od mixážního pultu přeje Aleš Konopka.

končit. Další uslyšíš opět na Color Music Rádiu příští týden nebo v reprízách dle programového schématu na webu radiocolor.cz a též na Facebooku. Od mixážního pultu ti děkuje za přízeň a loučí se s přáním báječného dne s Color Music Rádiem Aleš Konopka.

0: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.

0: Now You Know.
1: Podporuje Repre Four Seasons.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotač.
3: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
2: Fonotač.
3: No tak to roztoč.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Let's party. Have a good

0: Shalom Music Radio.
1: Čau. Ze studia Rádia Color vás zdraví Kája, přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu, můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka, DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus.
2: Yeah, yeah. Get your ass up and hurry.

Čau, ze studia Rádia Color vás zdraví Kája, přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu, můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya, radio show. The Ride. Posloke Radio. Kasdi Utari. Ah, Sturstek. Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
1: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.

Příjemný čas a ničím narušený sound. Ladíte frekvenci Rádia Glor a je tady pravidelný Sex Appeal, který vás zdraví a samozřejmě velkou pohodu s naším rádiem přeje Vládě Drtina. I dnes na vlnách Sex Appealu převážně saxofonová muzika, soul, funky, jazz, smooth jazz a latina, to vše vás čeká v té následující hodince. Tak dámy a pánové, jdeme na to a teď už se hlásí o slovo kapela Mezzoforte. Chlapci z Reykjavíku, který rozbalí každý funky groove. Rollercoaster.

Tak to byl pozdrav ze Skandinávie, příjemný jazz, funky groove, to byly Mezzo Forte a Roller Coaster. My se teď podíváme za Groverem Washingtonem Juniorem, slavným saxofonistou, který udával takové tóny prvnímu smooth jazzu. Tohle to je jeho skvělá parta z 80. let, to je Marcus Miller, Steve Gadd a Richard T. a samozřejmě Grover Washington Jr. Little Black Samba.

It's OK. Já doufám, že jste OK s rádiem Color. No a tohle to byla soulová R&B zpěvačka Denise Nielsen Williams. A příjemný soul, doufám, pro dnešní odpoledne. No a jsme v Saxapílu, dáme opět prostor saxofonu a tady je moje oblíbená parta Spyro Gyra. Tuhle desku mám velmi oblíbenou, Catch in the Sun, rok 1980, Jay Bekenstein.

Enter the Ghetto. To byl George Benson a s ním Joe Sample v pořadu Sex Appeal. Písnička What You Gonna Do For Me natočila slavná Chaka Khan. Ovšem teď je tady v podání saxofonu. A to je Mr. Darren Rand a s ním baskytarista Wayman Tisdale. What You Gonna Do For Me.

Dotek brazilské samby pro dnešní odpoledne v pořadu Sex Appeal Elian Elias Akvarela do Brazil. No a než pojedeme do finále, je tady ještě David Sanborn. Slavná nahrávka Run for Cover a samozřejmě Marcus Miller.

0: Posloucháte Color Music Radio a buď v neděli krátce po 13. hodině, nebo ve středu ve 20 hodin právě teď startuje album Týdne, čerstvé, zářijové z roku 2026. Během prázdnin jsem vás zasoboval reprízama, abyste si oživili některý z těch alb, který jsme si představovali v minulých albech Týdne, protože už jich je přes 30, co vám tady takhle postupně servíruju. A v září teda začínáme znova, každý týden jedno album a začínám album, který je zároveň pozvánkou na koncert, pozvánkou na velmi výjimečný koncert, který proběhne už 17. září v pražském Lucerna Music Baru a je to kapela Arrested Development. Kapela, která vznikla v roce 1991 a album vydala vlastně kapela, která vznikla koncem 80. let a svoje první album vydala 24. března 1992. To album, jejich debutový, se jmenuje 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of Arrested Development, což je prý přesně tak dlouho, jak dlouho jim to trvalo od vzniku kapely k nahrávací smlouvě u labelu Chrysalis Records. 3 roky, 5 měsíců a 2 dny. A to album se stalo super úspěšným debutem, vyhrálo 2 Grammy za nejlepší hiphopový album a zároveň získali Grammy pro nejlepšího nového umělce, The New Artist, vlastně první rapová skupina v historii Grammy, která získala tady tohleto ocenění a znamenala milník i vlastně v popularizaci hiphopu, který tehdy byl hodně o gangsta, zlatý řetězy a adorování neúplně pozitivního stylu života. Najednou se zjevili Arrested Development od někať z Tennessee a žili na farmě společně a dělali muziku, která je pozitivní message. Tak to najednou bylo úplný zjevení a velká radost pro fanoušky kvalitní muziky. A ta kapela funguje dodnes a dělá neuvěřitelnou muziku, stále vydává, než je jenom z toho prvního alba. Je to celá parta, je to celá komunita kolem Toda Thomase, který si říká Speech, který je tím hlavním rapperem, a taky DJ, který mu se říká One Love. A někdo tomu říká folk hip-hop, někdo tomu říká alternativní hip-hop. Pro mě je to velmi srdcová záležitost, tak srdečně zvu k poslechu Arrested Development a jejich debutovýho alba a pozvánka 17. září v pražském Lucerna Music Baru. Nenechte si ujít. Příjemný poslech, album Týdne.
1: Ladies and gentlemen, there are 7 acknowledged wonders of the world. You are about to witness the 8th.
2: Space 8 Man's Final Frontier. Man's Final Frontier is the soul. Guided by someone more powerful than any human being. Someone felt, but never seen. You and

Yo, man, hit me with one of those funky bass lines.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: for love.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Excel. Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. It's a beautiful day. Středa, R&B and blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Bu arada ya. Tamam.

0: ten způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným, ale z úplně jiného důvodu, než bylo v Menslově snímku. No, příštím již tedy klasickém vydání osvětlím hned na začátku. Ty moje důvody, myslím, že nebudu sám. No, dnes tedy poslední z letních megamixových speciálů od 70. do 90. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8. a 10. No a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1. a 3. Playlist jednak po vysílání na radiokolor.cz, kde si v sekci podcast vše stahujte nebo hned teď prostě poslouchejte. To, co vás čeká v první hodině, to řeknu právě teď a nebude to málo. Máme před sebou 7 medley neboli megamixů, protože jsou kratší. V té druhé hodině budou delší. A jako první se přiřítí slíbený Deep Fox Mix Volume 1. Dvojku jsme si pouštěli v minulých dílech, pak nesmíme zapomenout ani na dvojku Modern Talking a jejich 80-kový megamix. To, co předváděli v 90-kách, už se mi vůbec nelíbilo s tím rapem. Trini Lopez z Karibiku tu bude a tamní melodie nesmí chybět ani Italo, tedy David Lime, a pak do 90. Aqua a hned potom dvě dekády zpět, tedy 70. DJ Paolo Monti to pěkně zmixoval. No a jako tečku za první hodinou udělají ELO, tedy Electric Light Orchestra. No i dnes hezký poslech a bavte se. Dobře, tak to vám přeje Pavel Bárta, teď už Deep Fox Mix.
1: Pop music. Taneční party. Color Music Radio.

Nejen o Silver Convention dnes v Míchyvě ta DJ Paolo Monti umí tedy mixovat úplně skvěle a jeho megamix se jmenuje 70s Disco Fever. No, takže pomalu se chýlíme ke konci první hodiny, teď ještě zbývá megamix od ELO, no a potom druhá hodina a já si zase beru svůj papírek, tedy Farplan, co nám tam ještě zbylo. No, třeba The Twins Megamix, Eddie Huntington Medley z roku 1989. No a potom taková třešnička na dortu, moje oblíbená Marianne Rosenberg. Její písnička mimochodem Marlene se stala tak kultovní, že nesmí chybět na žádné retro party. To ostatně uslyšíte. Takže za malou chvíli se těší ve druhé hodině opět naslyšenou Pavel Bárta.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
2: Taneční party Pavla Bárty.

Druhá hodina Megamixu a tedy úplně poslední pro toto léto je tady. Nicméně některé krátké mixy, co se nevešly do těchto speciálů a stojí za to, tak ty si pustíme i v normálním klasickém vysílání. V téhle hodině jich bude jen pět, protože máme dva delší. Ale o tom za chvíli. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek noci mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si pod záložkou podcast přestahujte nebo jen tak poslouchejte. Prostě co jste o prázdninách zmeškali. Ale ti, co letní speciály poslouchali bedlivě a pravidelně, tak ví, že i dnes řeknu playlist předem pro tuto hodinu.